0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.
6: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle hodíme pálivé papriče.

0: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio.
1: Let's go.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si nehrá.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey. Radio Hey.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Hejrádio. Hejrádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hejrádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hejrádio.

0: Cajda Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
3: Full time rock for you.

choking from the smell of stale.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Raněny. Kýba Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Alright now. Oh yeah.
8: Opravdové hity prověřené časem.
9: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Na rádiu Hey neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock and roll.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: si na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hej. Radio Hej.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Crucifix, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

naše rána nejsou černé ani bělé, hledáme len lehké cíle. Každý to cení, protože tu sa nikdy nič nemení, nepokoj ani pochybnosti. To jsou sprostosti, nikto nenáleží.

prezidentem země. Nebyl bych nikdy zhulený a choval bych se jemně. Byl bych sem vždycky střízlivej a nevek blbý keci. A jestli si mě zvolíte,

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska slaví 60. narozeniny sám velký Miloš Dodo Doležal. Já mu přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, no a na jeho počest si dneska poslechneme album Z hůru přes oceán od Vitacit. Tak si to užijte.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovore je u konce, no a protože právě dneska slaví 60. Miloš Dodo Doležal, tak jsem vám pustil album Vzhůru přes oceán od Vitacit. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kář Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kář Řezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

a řekli hele, kde jestli kousek trávy mám, že poznají talent. A já se jevil v pohodě, že je tu konkurs na návsi v hospodě.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Víc

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
1: Rádio hej. Rádio hej. Zůstaň s námi na hej.
2: Fighting, you understand? Fuck, I think he's good.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme dneska, co máme? Sobotu, vidíte to. A ze sobotou přichází, speciálně teda sobotní rokonajír s Honzou Kuklem, to jsem já, tak vás vítám od mikrofonu této stanice a dáme si odevírák večera a pak se podíváme na kalendář, co tam máme, jestli to bude k tomu. A odevírák večera dneska by mohl být Mark Knopfler, tady ho máte.

Tak to byl Mark Knopfler a pokračujeme dál. Tentokrát kalendář. Kalendář, co se událo v dějinách muziky 15. srpna. 15. srpna začne také mé rokem 25. To je docela hodně dávno. Takže 15. srpna v roce 1925 se narodil Bill Pinkey, což jsou Drifters. Tady je máte.

Takže to bychom měli Drifters a vidím tady dál. Rok 42, 15. srpna pochopitelně se narodil Peter York. To jsou Spencer Davis Group.

A pak tady vidím rok 48. Tom Johnson, 15. srpna narozený, a to vypadá na Doobie Brothers.

A máme tady rok 1952, 15. srpen, to se narodil Czech Burgi a je to hromada kapel, třeba Blue Oyster Cult, nebo Brand X, a pochopitelně i Rainbow. Tak bychom mohli, no, z této kapely něco.

pak tady vidím nějaký známý muzikanty taky. Ku příkladu Rainbow jsme hráli a jo, vidíte to, 50. rok, na ten jsme zapomněli. Takže 15. srpna 50 se narodil Tommy Aldridge. To je taky hromada kapel, jo, třeba House of Lords, nebo Whitesnake, ale hrál taky dokonce s Ozzy Osbournem v partě. No, tak dáme toho Ozzyho.

A teď máme na řadě superkapelu, jak to vidím. A to v roce, já vám řeknu hned, to v roce, vydržte mi chvíli, 1956, 15. srpna, se narodil Brendan Croker, zpět, 56., 15. březen a Peter John Weeds. A to jsou Jethro Tull, tak ty bychom si mohli dát, an je to super kapela.

Tak to byli Jethro Tull a já tady mám 67. A to se... Já mám takový obavy, že to budou děvčata. Hannah Hardberger. Kapela Godhard, já to zjistím. Jo. Jestli je to chlap nebo ženská. A jinak... Pakli je to dáma, tak má narozeniny dneska, 15. srpna ve čtvrtek. Tak si dáme Godhard.

Tak jsem na to přišel, je to chlap, takže narodil se 15. srpna 67, Hanna Hardbagger. Bubeník od Godhardu, ale ten minulej, pak toho nahradil někdo jiný. No a 68. 15. srpen vysílá se poslední díl seriálu s kapelou Monkees.

A máme tady 15. srpen 1969. Ve státě New York, poblíž městečka Battle, se na farmě Maxe Jaxgury začíná konat a rozdíjí se ten to pátek, začíná rozdíjet festival Woodstock. Woodstock, ano, a 3 dny míru a hudby, to je motto tohohle festivalu. První den se představili Richie Havens, Melanie, Arlo Carci a nebo Jane Baez. Jinak ono to mělo být doopravdy ve Woodstocku, ale tamnější radní řekli, že jako jaký Big Beaty a Máničky, to, jako, to nebude, no. Takže se Woodstock vlastně připravil o událost, největší událost století rokovou a i když to jméno zůstalo, jo, ale konalo se to úplně někde jinde. Tak koho dáme? Koho dáme? Asi to bude Arlo Carci, to bude. Vracím se do Los Angeles, mám takový dojem. Ano, tak tady to je. To je ten první den toho slavného festivalu.

Tak jsme se podívali na zahajovací den legendárního Woodstocku a máme tady, no Beatles taky musí být, to o tom žádná. 69. rok, vlastně už po druhý, dá se říct, takže po druhý, 15. srpna, Beatles natáčejí Here Comes the Sun, tu slavnou píseň, která pak vyjde na albu Abbey Road. Tak si to poslechněte, tady je máte.

Beatles znáte a já musím chvátat, aby jsme se ještě vešli s kalendářem. V roce 2005, 15. srpna, legendární kapela Pražský výběr právě vydává dvojalbum svých největších hitů. Tak dáme, aby jsme krátkej nějaký. A naučíme se trošku exotický jazyky. Tady to máte.

0: You know, I'm a faster shooter in America, gringo. You know me? You know me? I'm a faster shooter.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Jak víme, dneska je sobota, jde se hlavní závod, tak jak je pořadí borců. Dneska dorazili na tandemu dokonce Míra a Iva. A že by pod jabloň zahrát na zahrádku Dropkick Murphys, to je dobrá volba.

Tak to byly drobky Marfis a Abča nám píše, že by ráda metaličku St. Anger. To je stejnojmenné album, i skladba stejného jména tam je. Zajímavý je to, že spoustě fanoušků Metaliky trvalo dlouho strávit tohleto album. I mě několik let mě nešla ta deska do ucha, ale je svým způsobem zajímavá. A myslím si, že taky dobrá a dost takovým přelomovým období vznikala. Takže zdravím. Abčo, ahoj, zahraj prosím pro mě a mého muže Na chatu do pátku.

Můj první dojem byl, když jsem tu desku přinesl z krámu domů a pustil jsem si to, tak jsem říkal, je tohle vůbec Metallica? Ale ono je to dobrý, jo, protože každý album má být jiný a časem člověk už si to docela rád poslechne, tak zdravím Míru a Ivu. Je tady Pavel Sopot, náš polský posluchač, zdravíme přátelé do Polska. A co dává? Jello Biafra společně s DOA. Dobrá věc, tak dáme, no. Pavel Sopotek vždycky vybere pěknou záležitost, tak posíláme.

Dobrý. Pak tady máme Miloše. Miloš by rád vypsanou fixu nějakou pro hasiče, tak zdravíme hasiče a dáme fixu.

Tak tady je vypsaná fixa, posloucháte rádio, a posloucháte sobotní rok, on je s Honzou Kulíkem, to jsem já. Jan Zjanovic to vidí na dogu, popojedem.

Pak tady máme plzeňskou osádku celou a to je nikdo jiný než Zdeněk Petruše, T.A. Racochejl, ale ty to mají objednaný až na 22. hodinu, takže s tím počkáme chvilku. A pak máme Lukáše a Pavla z Velkého Meziříčí a ty dávají Dimitri Žít svůj sen.

A pak tady máme Vladěnku, já už na ní starost, jestli dojede vůbec, jestli neměla defekt nebo něco takového, stát se může hledat, což je náročná trať, že jo, náš závod. A konečně Vladěnka, tady zapleť pánbu za ty dary, zdraví společně s holkama tatínka, moc ho milují všichni a dávají skidrou.

A je tady Tomáš Zubrnický a ten píše, že prosí o zahrání písničky od kapely Gogol Bordelu. Tak to dáme. Hrála včera na Trutnovském festivalu. Tak aspoň takhle na rádiu. Hej, díky moc. Tak zdravíme a přejeme brzký vyzdravení.

Gogol Bordello jsou vždycky dobrá kapela, ty se dobře poslouchají za každých okolností a já teď jdu hledat přání, mezi tím dáme Kiss.

Panienka v taxíku posílá 100 zvířat pro všechny, kdo poslouchají a do klubu, do Louňovic. Děkuju a přeji hezký večer. 100 zvířat je tady.

Tak to bylo 100 zvířat, milí posluchači. 100 zvířat, lamy a větrolamy. Já se podívám, co tady máme. Máme tady, nebudete tomu věřit, Libora Měchovického, a ten dává Sleeping Sound od kapely Nightwish. To je píseň, která vznikla vlastně při příležitosti zatmění slunce v roce 99. Tak tady to máte.

Tak to bychom měli, Nightwish, docela zajímavou věc, a já zkusím za chvíli další přání, když se mi to povede teda najít, protože některý teda musím hledat v deskách, jo, což je složitý. Zatím si dáme Electric Light Orchestra a jdu hledat, co tam máme dalšího.

Tak už to máme víceméně najitý, koukám na hodiny, co se vyjde do 9. Spalovače chlastu dáme. A to máme, kdo to má? Dan Kamila Luky, spalovač chlastu, ahoj, jen doprosím o zahrání do Krupe. A pro všechny posluchače, vydržte chvíli.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: A Monika v kotelně to vidí na Dynasty. Zdravíme do kotelny.

Tak to byly Dynastie a na řadě je kdo? Na řadě, jak se na to dívám, je Mišoš. Zdravíme Mišoše. Mišoš dává Iron Maiden. Tak posíláme. Tady to je.

Tak zdravím, Mišoše, a my tady máme další přání, pochopitelně. Terka a Belda, Metalička to bude. Co vybereme, asi z Loadu nebo Reloadu, Hero the Day? Zkusíme to, no.

Tak zdravím do Krosičana ještě jednou a pak tady vidím Vanastovky. Adam dává Vanastovi věci, lži, sex a prachy. Ahoj, jen zdravíme tě s tátou, Vlašimi, tak bychom slyšeli rádi Vanastáky na ten hezký sobotní večer, takže budeme rádi, když nám je zahraješ s největší radostí. Zdravím všechny, tátu i Adama, a posílám.

Lži, sex a prachy, vana stojí věci. Luboč píše, že by rád keks, a to konkrétně pro svoji ženu Lenku. Tak jo, tak když je to pro ženu Lenku, tak něco hezkýho bychom mohli dát od keksů, romantickýho, zamilovanýho. Třeba černý oči, co vy na to? To by docela šlo, já si myslím.

Takže Černý oči, legendární záležitost od kapely Kex. Jurášek to vidí na venom, black metal, dáme, no, černý metal.

Tak jo, to bychom měli kapelu Venom a podíváme se dál, co tu máme. Dál tu máme Nightwish, tady vidím.

Před chvilkou kapela Oči, teď to byly v kapela, která se jmenuje Fret, jako st na konci, a z alba Vesnická svatba. Dáme ještě Ferat, metalovou holku.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: A ozval se pankáč, že by rád slyšel Sputnik, kapelu jako Sputnik, Sputnik. Tak z alba po Ztráta přítele bychom mohli dát Soudruha Brežněva. To je dobrý, já. Za bolševika by tato ta písnička viděla tak 3 roky. Možná. Rozhodně ne podmíněně, jo. A stálo by to za to. Ne, o tom žádná.
7: Дорогие соотечественники, дорогие французы,

Tak, to bysme měli Láďu teď, teda budeme mít teď Láďu, Láďu ze Zdislavic, a ten to vidí, na co to vidí Láďa? Láďa to vidí na veteráni studené války od Vítkáčů.

Venca S, to znamená nejkrásnější vesnice do Jetřice nad Sázavou. A zahrají pro mýho kámoše Libora, děkuju, Led Zeppelin.

Brandabé Brz Sedlece chce zahrát do altánu, k nám do altánu, pro mě a mou Kerolku Citrón.

pak tady máme Lenku Svelzimová, ta dává Rotor, kapelu tedy, a Sedmikrásku. To je zajímavá věc, Sedmikráska, to je na jednom z hodně starých alb Rotorů a já jsem měl jednou angažmá v Nobelvinárně, tadyhle někde na Táborsku, to už je strašně let, a tam neznali vůbec Rotor, že jo, v jižních Čechách, a normálně jsem to na ně vyvalil Sedmikrásku a ty zírali a nevěřili, jo, to, a hned, kde se to sežene a kdo to hraje a tohle, no, tak dobrý, no, tak dáme, zdravíme Lenku a posíláme.

Jinak smůla byla, že tenkrát už to byla poměrně starší deska, starší album. Oni to chtěli by přivez, jako by to koupil Benešovi, že ani tam už to neměli, že jo, tak to byl problém. Tak jo, Tomáš Veselý dává NVU 3 kříže.

máme tady Zdeňka, Petruši, Teu a Racochajla. Říkali po desátý, no trochu jsem to natah. Ona byla docela lidu, bylo hodně. A tak jo, mají tady jednu pěkný dárek hudební ode mě. Tak dáme, no. Ahoj pro tebe a posluchače rádia, hej, samozřejmě k nám do Plzně. Zdravíme a přejeme moc zdravíčka. Tak jo, tak děkuji. Tak se do toho dáme. Já to musím, tuhle tu věc mám na dívku, tak to musím z toho složitě vypreparovat, ale ono to snad půjde. Tak zdravíme do Plzně.

To bychom měli, zdravíme ještě do Plzně a 3/4 se blíží, za chvíli budeme přepínat, možná jednu, kdyby to bylo kratší, tak i dvě bych vzal. Tak co dáme? Dáme Vítkáče, jsme tady dneska sice měli, ale mohli bychom třeba soudružku ženu.

A na Pelhřimovsko tady mám ještě jedno přání na nějakou motorkářskou. Co bychom dali? 100 na 100 mají motokec, jako holka, motorkářská, 100 na 100 očenáš tu hrajem skoro každou chvíli. Horký, že slíže taky, že jo, ty mají jaký pěknou. A co kdybychom zkusili z Pardubicka kapelu, která se jmenuje Hardmok a holky motodivoký, to by se mohlo líbit Pelhřimově.

0: Tak to byly Hardmox z Pardubicka. Jinak 45. minuta, 3:45, vidíte, toto uteklo jako voda. Pavel z Pelřimova tady má ještě se hrnou ty přání z toho Pelřimova, vidíte to, no? Takže Pavel z Pelřimova tady má kapelu Bagr, píseň Čerti. Tak to zkusím, já to tady vylovil v demákách. Necháme se překvapit, co to je. Pak vám ještě něco přihodím a bude to asi pro dnešek všechno, milí posluchači.
1: Čert, to je griotka s umem. Takže, další, rundu pro všechny.

Vida dokonce cover verze se z toho vyklubala. Já si nemůžu vzpomenout, co je za originál tohleto. No tak, taky už nejsem nejmladší, že jo. Co si ještě dáme? Prázdniny jsou druhý půli, řečeno sportovní terminologií, takže si dáme podzim na krku, takže si dáme podzim od sester. To je taková instruktážní píseň, abyste věděli, jak na to. Já vám poděkuju za poslech. Zítra bychom se měli slyšet, co je zítra? Neděle. Zítra bychom se měli slyšet pořadu mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem, jako každou neděli od 19 do 22 hodin. Tak tedy, milí posluchači, mějte hezký zbytek soboty, užívejte si sobotu plnými doušky, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hajku, to je velice důležitá poučka, držte vlnu.

0: V krajinách, kde má tento rytmus svoj domov, tam si starosti so zimou nerobie.
1: Naši predkovia sa však zatúlali až k Tatrám a preto naše rytmy znejú inakšie.
2: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
3: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...